Talinský chlapčenský zbor zaspieval duchovnú kantátu Augusta de Bucca Ave Maria. Dirigovala Lydia Rahula. Prejdeme k tvorbe Johana Sebastiana Bacha. Majstrov talianský koncert F-dur si naštudoval kazašský klavirista Alim Besenbajev.

Pátria Rádió, a Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.